babička ma oštie. Vlast. Damačkom drzímam, tak rabie, dýmam. Je môj to strast.